0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v tejto chvíli vás na Litere pozývame počúvať feature z cyklu Rodinné striebro o básnikovi, novinárovi a humoristovi Tomášovi Janovicovi. Jeseň je a babie leto letí. Jeho autorom je Oleg Pastier. Réžiu mal Robert Horňák. Želáme vám nerušené počúvanie.

zavri, zhasni, tak už poď. Len buď pri mne, len ma drž, ako tisíc nocí už. Len buď pri mne, len ma drž,

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v tejto chvíli vás na Litere pozývame počúvať feature z cyklu Rodinné striebro o básnikovi, novinárovi a humoristovi Tomášovi Janovicovi. Jeseň je a babie leto letí. Jeho autorom je Oleg Pastier. Réžiu mal Robert Horňák. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Ty
1: podiel.
2: Eminko, hádam,
3: tak dobre. Končil, ja si stanem... ja si stanem tuto povyše.
1: Tak, no.
3: Eminko, nech zostane tu.
2: Pravda,
3: a Leník zíde k Jarku. No. Nuža, vy traja, Jarnáč, Pula, Sekura, prejdite za vršky.
1: Dobre,
2: poďme, chlapi, poďme.
1: Ideme.
3: Poďte.

0: Úplne ma to chytilo. Tak by som zahral nahlas, vieš?
1: Radšej si už sadni a jedz
2: sem k stolu.
0: K stolu, čo? A čože je toto za stôl?
1: To nevidíš? Obrátil som šafer v dnom hore.
2: Ty na stolčík si sadni.
1: Tak. Mlieko na pitie. Pred chvíľou som ho nadojil a cedil priamo do hrnčekov. Ešte je teplé.
0: A? Ty vravíš, že je priamo z vemena.
1: Skús. Sladké je, ani keby si ho bol pocukrovil.
0: Hej, túto kravičku nepredaj. Poručík Duc.
3: Pardon, ja pomýliť se. Nebudu rušiť. Vyjedli?
1: Jedli.
3: Aký jedlo? Dobrý jedlo?
1: No, skúste.
3: Ja už jíst. Mít dost. Nebudu.
1: A mlieko?
3: Mlieko nepiju. To váš brat?
1: Brat.
3: A ten?
1: Tiež brat.
3: Všetci, bratri, všichni. Tady jsou husle. Muzika. Ty hráš.
2: Nie, ja nie.
3: No a teď?
1: Ja.
3: No tak hrej. Vem hrej.
1: Nechce sa mi to...
0: Len mu zahraj. Hraj, na čo čakáš?
1: Keď je takto...